úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno,

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: Tak děti, dneska si v angličtině něco přeložíme. Jirko, přečti první větu.
1: Iron Maiden will be on rock for people. Takže Železná panna bude na skále pro lidi.
0: Ale ne, skála pro lidi. Rock pro lidi. Rock for people. Největší český rockový festival.
1: A kdo je to ta Železná panna?
2: Přece legendy metalové scény. A na letošním ročníku Rock for people nevystoupí jen oni. Výběr kapel z letošního ročníku si dáme během tohoto víkendu. Nalaďte se s námi na jednu z největších festivalových událostí roku 2026. Víkend Rock for People. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, který dneska odstartujeme s mongolskou partičkou The Who. Ta finišuje se svojí novou deskou, kterou vypustí do světa 24. července. 11 skladeb ponesou vinily hned ve dvou barevných odstínech a nabídnou tvrdší zvuk a hned taky několik zajímavých hostů. Jedním z nich je Johnny Hawkins z kapely Nothing More, který si s nimi dal skladbu Lost Soul, která si na tom chystaném výtvoru drží třetí pozici v pořadí.

televizi Rebel a taky rádiu Čas Rok pokračuje pořad Víkend, a to z Workings, kteří se tentokrát pustili do předělávky jednoho světoznámého hitu 80. let, pod kterým je v originále podepsána rakouská kapela Opus. Podle nich je to víc než jenom obyčejná skladba, je to prostě hymna a podsta pro všechny válečníky, kteří kdy stáli na bojišti. Tak snad jí předvedou i na Rockcastu, na kterém dostanou prostor 15. srpna před 7. hodinou večer.

Pořad Víkend jede směle dál a my se teď podíváme za Masterplan, kteří se před letními prázdninami pochlubí svým dalším studiovým zářezem. Termín je stanovený na 26. června a my si z něho dáme jeden kousek, který je podle samotného Rolanda Grapova tím nejlepším z celé desky. Pracovali na něm vůbec nejdéle ze všech skladeb a sám si v něm tento borec střihl i kousek zpěvové linky. Tady je.

Jste ve společnosti pořadu Víkend a před námi je švédská sestava Elaine, která vypustila do světa termíny svého nadcházejícího turné. To odstartuje 8. října v Hamburku a bude mít celkem úctyhodných 31 zastávek na takových místech, jako třeba Londýn, Paříž, Miláno, Stockholm, ale taky Česká republika. Tu navštíví 1. listopadu, konkrétně to bude ve zlínském Masters of Rock Café a nebudou tam sami, protože jim bude předehřívat publikum jak Rexoria, tak Serapis Projekt. My se v jejich společnosti pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

0: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok. Čas Rok.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
0: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na ČasRadio.cz.
4: Čas Rok. Čas Rok.

0: Tak děti, dneska si v angličtině něco přeložíme. Jirko, přečti první větu.
1: Iron Maiden will be on rock for people. Takže Železná panna bude na skále pro lidi.
0: Ale ne, skála pro lidi. Rock pro lidi. Rock for people. Největší český rockový festival.
1: A kdo je to ta Železná panna?
0: Přece legendy metalové scény. A na letošním ročníku Rock for people nevystoupí jen oni. Výběr kapel z letošního ročníku si dáme během tohoto víkendu. Nalaďte se s námi na jednu z největších festivalových událostí roku 2026. Víkend Rock for People. Nejsme jen rádi.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
1: Řeknem to rádi a nahlas.
2: Nejlepší auta má Pavlas.
3: Auto Pavlas.
2: Auto Pavlas.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz. Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

Rockeři, metalisti, dobré nedělní ráno s datem 31. května. Probíráme se, vstávačka, cvičíme. O, já vím, si toho trošku moc takhle v neděli. Klidně tady zvolněte. Uděláme si tady takovou pohodičku. Následující 4 hodiny bude řádit za mikrofonem Rádia Čas Rock má maličkost Aleš Krejčí. A dnes budeme samozřejmě zase pokračovat tématickým víkendem z Rock for People a také proplouvat nekonečnými vlnami rockové a metalové hudby. Kouknem třeba do Kalifornie s Lenny Kravicem. Zaspíváme si Habaděj s pražským výběrem. Habaděj, habaděj, to já mývám nejraděj. A dáme These Days od Foo Fighters. Rockeři, mějte krásné, příjemné nedělní ráno a užijte si pořádně ostrý, ničím a nikým nerušený poslech Rádia Čas Rock.

0: of the moment. Kapela Asia na rádiu Čas Rock. 9 hodin, 11 minut a neděle 31. května. Poslední neděle, vlastně poslední den v tomto měsíci, jsem si teďkom uvědomil. No a podíváme se na dnešní jmeniny. Svátek slaví naše dámy, ženy, holky, Kamily, jméno latinského původu. Význam jména je ve smyslu osoba vznešeného původu, vhodná pro kněžskou službu. Tak milé Kamilky, ať už vykonáváte jakoukoliv službu, přeji vám pěkný svátek a všechno nejlepší. No a mimo jiné, dnes je také Světový den bez tabáku. Tento svátek vytvořila Světová zdravotnická organizace v roce 1987, a to kvůli širokému rozšíření tabákových výrobků, tehdy hlavně cigarety. Cílem bylo a je snížit vysokou roční úmrtnost související s užíváním tabákových výrobků. Takže dnes místo kouření více pijte, anebo jsou i jiné možnosti.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Inexis. Weekend's Rock for People na rádiu Čas Rock. I v neděli pokračujeme tématickým víkendem s názvem Weekend z Rock for People. Jinými slovy, pouštíme, hrajeme songy kapel, které zazní na tomto festivalu, jenž se bude konat 10. června tohoto roku. Pro tuto chvíli začínám kapelou Papa Roach. Tuhle americkou rockovou bandu z Kalifornie založil frontman Jacoby Shedex a bubeník Dave Buckner v roce 1993, když se oba sešli na fotbalovém utkání. Po skončení zápasu začali dlouze diskutovat o muzice a napadlo je své myšlenky realizovat. O několik let později, a to v únoru 2007, kapela oznámila absenci bubeníka Bucknera, čili jednoho ze spoluzakladatelů na tehdejším festivalu. Nakonec se z toho v roce 2008 stal konečný odchod, údajně s odůvodněním, že se snaží Buckner dát život znovu dohromady. Jenže v témže roce kapelu žaloval za to, že ho během působení v kapele nedostatečně vypláceli, ale problémy se nakonec vyřešily mimosoudně. Papa Roach se objeví na festiáku Rock for People po třetí. Mají za sebou ročník 2013 a 2023. Letos se představí druhý den ve čtvrtek večer. Pojďme na song Getting Away with Murder. Weekend's Rock for People na rádiu Čas Rock.

0: Club v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

mívám nejraději Pražský výběr. A teďko máme 9 hodin 31 minut. A teď tady malinko mám takový technický problém, tak už je to vyřešeno. A vy máte rockeři teďkom příležitost zavolat si o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 1155.

0: Fighters. A já už mám na drátě z Dendu Stachova. Ahoj!
1: Nazdar, Aleši, ahoj všem, co posloucháte, co jste napříjmu, tak to při neděli.
0: Čau, čau, rád tě slyším. Čau. Tak můžeš spustit, co bys rád pro koho.
1: No, samozřejmě, vybral jsem zase ty moje oblíbené Piráty z Hamburku.
0: Ano.
1: A poslal bych to tobě a všem, děkuju, co poslouchají pro dobrou náladu, ať si užívají neděli. Nevím, jaký máte počasí, tady nám to docela ještě svítí sluníčko, tak vidíme.
0: Tady třeba v Ostravě, kdo kouká třeba z těch oken z paneláku, co tady okolo rádia jsou ty paneláky, tak každou chvíli zastírám, odestírám, protože mi tady sluníčko vychází, jo, nevychází, pak mi tady zastíní mixpult a tak dále, takže takhle si s tím hraju teďkom pořád.
1: Jo, no tak nám tady svítí sluníčko a jinak zvykám, hlásím se pár kilometrů od německé hranice dneska. Jsme u babičky, takže včera jsme dělali táborák, super to bylo.
0: Takže
1: no, holky si to užili, buštíky z toho opekli nějaký, tak je to dobrý.
0: Takže teďkom budeš zase nějakou chvíli mluvit německy jenom, jo?
1: Ne, nestačí ta němčina v práci, pořád slyším. Ne?
0: Jasně, chápu to, vím o čem mluvíš. Tak jo, chlape, děkuju za zavolání, měj nádhernou, krásnou neděli.
1: A ještě zdravím tu naší rokovou bandu celou.
0: Připojuju se.
1: Mějte se všichni moc hezky, ahoj.
0: Tak měj se pěkně, čau.

0: rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

0: Pavlas. Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Autopavlas.cz.
1: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H plus P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

Rám křivejch zrcadel od Arakainu na rádiu Čas Rock. 9 hodin 52 minuty, neděle 31. května. A ještě než nám zahrají Cradle of Filth, tak si dáme takový malý nedělní vtípek. Sedí si tak chlápek v hospodě a usilovně přemýšlí. Po chvilce si řekne, jak to sakra říkala. Co mi to řekla ta moje baba? Asi vypij 2 piva a přijď v 10? Nebo ne, počkej, já už asi vím. Řekla určitě, vypij 10 a přijď ve 2.

Cradle of Filth na rádiu Jazz Rock. 9 hodin 58 minut. Letí to jak z okna smetí. První hoďka mé přítomnosti v rádiu Jazz Rock je fuč, ale ještě máme dost času. V 10. dopolední vás pozvu na parádní akci Transport Show pro milovníky traků. Za témaťák zazní kapela Breaking Benjamin a moře hudby, jako třeba Amorphis. A taky nabídnu Led Zeppelin. A teď takový název kapely, který odpovídá spotřebě mého vozidla 100 na 100. Nezvedníci naši, rockoví, metaloví, mějte hezké dopoledne. A to vám z Rádia Čas Rock přeje Aleš Krejčí.

Za rok dozněla kapela Blur. A rockeři, jste fandy pořádných, silných strojů pro velké chlapy? Věřím, že i takový se mezi vámi najdou, takže teď bedlivě poslouchejte. Totiž 12. a 13. června tohoto roku bude v brněnském výstavišti v pavilonu P a na přilehlých venkovních plochách našláplá akce Transport Show Truck a Bus Brno 2026, kterou pořádá Sdružení silničních dopravců Česmat Bohemia. To znamená jediné, vaše zraky budou oslněny, protože vás čeká výstava nablízkaných, vyleštěných traků, autobusů, zkrátka a jednoduše výstava obří dopravní techniky. Ale to není vše. Na své si přijdou i milovníci řádných hambáčů, protože součástí akce je i Burger Festival. Takže když budete slintat nad krásnými traky, můžete to klidně zajíst burgerem. Ale ještě nekončím, protože program bude nabitý. Uvidíte dakarský speciál Aleše Loprajze, Adam Special Pešel předvede svou stunt show, následovat bude i spanilá jízda traků centrem Brna. Z ní bude i živá hudba v rámci Transport Festu. A dále si na místě můžete nechat změřit zrak, a to zadarmo. Nebo se účastnit workshopů a diskuzí pro dopravce a řidiče. A v neposlední řadě bude umožněno nahlédnout do autobusu týmu HC Kometa, včetně autogramiády vybraných hráčů. Tohle vše, včetně dalšího doprovodného programu, dokonce i pro děti v brněnském výstavišti v pavilonu P 12. a 13. června Transport Show Truck a Bus Brno 2026. A třešnička na dortu. Vstup je zdarma. Mrkněte na stránky transportshow.cz.

Na rádiu Čas Rock právě dozněla kapela Led Zeppelin. Weekend's Rock for People na rádiu Čas Rock. V pokračování tématáku Weekendu z Rock for People zabrouzdáme opět do Ameriky. Mám pro vás připravenou alternativní metalovou kapelu Breaking Benjamin, založenou roku 1999. Celou dobu vše šlapalo jak má, až do roku 2010, kdy kapela oznámila přestávku kvůli onemocnění frontmana. V té době také vylezlo Best of Album, které se tak ale úplně zpěvákovi nelíbilo, neschválil ho, a tak vznikly právní spory. Roku 2014 nakonec na svět vylezla nová sestava, hrající dodnes. Mám pro vás novější píseň, Awaken.

0: Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Redzet a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Na rádiu Čas rok doznívá song River Phoenix od kapely Santa Cruz. 10 hodin 31 minut posloucháte rádio Čas rok. A teď je, milí rockeři, metalisti, váš čas. Můžete si napsat, zavolat o písničku na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Bye Bye Beautiful od Nightwish dohráli na rádiu Čas Rock a já mám na drátě Tatara. Ahoj!
1: Čau, čau, zdravím do éteru všechny.
0: Nazdar, zdravím já tebe. Jak se máme? Co děláme?
1: No co děláme? No užíváme si neděli, tady přemýšlím o příjmeních a tak dále. No, prostě pohoda.
0: Pohoda, lahoda. A jaký dáme song a pro koho?
1: No, vybral jsem Spider X, protože, jak už jsem říkal, Randy mě vezl z Kamenitého na ubytování, takže na něho smyslím.
0: Tím toho zdravíme.
1: No a samozřejmě Zendovi do Tachova, Laďovi do Maranela, že jo, Aldovi do práce, bo byl včera na koncertě Iron Maiden, to jsem ještě zažil, já kdysi Edinu, jak byla živá, ne digitální. Mm-hmm. No a tak dále, to pan Dickinson, tak prostě Edina vyjížděla z pody a jako stal v ruce a pral to na kytaru, no, kurva, to byl zažitek.
0: No, to jo, to je neopakovatelný zážitek potom, jak jsou ty vzpomínky na tohleto. Dobrá, dobrá, tak děkuju za telefon, díky za výběr songu.
1: Jo, a zdravím celou rokovou šlechtu.
0: Jasně, tak jo, já taky zdravím, přidávám se k pozdravu. Měj krásnou neděli, měj se pěkně, chlape, čau.
1: Čau, čau.
0: Ahoj.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25. Čas rok.

0: Hey Lord od kapely Halloween. 10 hodin 45 minut, neděle 31. května. No a Halloween, jen tak pro informaci, pro rozšíření obzoru, kdo by náhodou nevěděl, ale tak asi víte všichni. To je německá power metalová smečka, která spatřila světlo světa roku 1984 v Hamburku. No a aktuální věc, v rámci koncertního turné se tato smečka objeví i u nás, a to na Maastrech 16. července. No a my dále pokračujeme kapelou Reflections of Karma.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Bon Jovi nám popřál hezký den se songem Have a Nice Day. 10 hodin 57 minut neděle 31. května, ladíte Rádio Čas Rock. No a před námi samozřejmě 11. hodina, ve které toho bude vcelku dost. Dovíme se zprávy z Moravskoslezského kraje, za tematický víkend z Rock for People se nám představí kapela Trivium, uvedeme si i hudební novinku tohoto týdne. No a kromě zmíněného se budeme příjemně prodírat muzikou, třeba v podání Gutsman.

0: A co říkáte třeba na Simple Minds? Já myslím, že to je fajn, ne? Tak milí rockeři, mějte skvělé poslední květnové nedělní dopoledne. Já jsem Aleš, posloucháte Rádio Čas Rock.
1: Čas Rock.

0: Poctivou porci glam metalu se songem You're in Love nám předvedla glam metalová kapela Red. Jejíž počátky sahají někde do roku 1973 do Hollywood. A teď, rockeři, máme 11 hodin 10 minut, neděli 31. května, jen tak pro připomenutí. Teď ale zpomalme, klídek, ticho, poslechneme si totiž naši Marcelku Fabiánovou a okénko Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj i letos podpoří celou řadu projektů ze sociální oblasti. Ze svého rozpočtu přispěje například na aktivity pro osoby se zdravotním postižením, podpoří aktivní stárnutí, projekty prevence kriminality nebo rozvoj komunitní práce a další, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Podporujeme také neziskové

0: organizace a zapsané ústavy, co se týče prevence. Co se týče pro rodinné politiky, tak vlastně podporujeme neziskové organizace, a to nejenom, které řeší nějaké terapeutické záležitosti v té prorodinné politice, ale podporujeme i například mladé pečující, co se týče paliativy, a jsou to lidé, kteří samostatně pečují o umírací buď rodiče, anebo prarodiče.
1: Díky projektům mohou mít například handicapovaní lepší uplatnění na trhu práce. Podpora ale směřuje i do prevence rizikového chování dětí, mládeže a dospělých a nově bude podpořena i celoroční činnost organizací, které provozují kontaktní místa pro seniory.
2: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
1: Město Bohumín připravuje výstavbu nového domova pro seniory, který bude patřit k těm největším investicím do sociální oblasti v jeho historii. Projekt za zhruba 300 milionů korun on totiž reaguje na dlouhodobý trend, tedy stárnutí populace i rostoucí poptávku po pobytových službách. A více podrobností dodává opět náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Moravskoslezský kraj přispěje částku 80 milionů korun. Bohumín převezme službu o 25 lůžkách a bude službu nadále provozovat. Velký bonus celé této transakce, bych řekl, je, že i ostatní obce a města v okolí se zajímají o tento projekt a městu Bohumínu také budou finančně přispívat, aby jejich obyvatelé měli jistotu nějaké kapacity lůžkové v tomto území.
1: Celkově domov pro 100 klientů vyroste v severní části Bohumína na Panském 2 a zajistí špičkovou péči také pro obyvatele Rychvaldu a Dolní Lutyně. Lokalita by se také v budoucnu mohla stát i novou obytnou čtvrtí, kde kromě zařízení vzniknou i bytové a řadové domy. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
4: Tak děti, dneska si v angličtině něco přeložíme. Jirko, přečti první větu.
5: Iron Maiden will be on rock for people. Takže Železná panna bude na skále pro lidi.
4: Ale ne, skála pro lidi. Rock pro lidi. Rock for people. Největší český rockový festival.
5: A kdo je to ta Železná panna?
2: Přece legendy metalové scény. A na letošním ročníku Rock for people nevystoupí jen oni. Výběr kapel z letošního ročníku si dáme během tohoto víkendu. Nalaďte se s námi na jednu z největších festivalových událostí roku 2026. Víkend Rock for People. Nejsme jen rád.

11 hodin 22 minut na rádiu Čas Rock právě dozněla píseň She's a River od Simple Minds. Weekend Rock for People na rádiu Čas Rock. V rámci víkendu z Rock for People nabízím americkou heavy metalovou kapelu Trivium, pocházející z Orlanda na Floridě. Kapela vznikla v době, kdy bylo členům mezi 15 a 16 lety. Kytarista Matt Heafy měl dokonce pouhých 12 let a už tehdy to pořádně na kytaře rozjížděl. Mimochodem, název kapely, tedy Trivium, je z latinského názvu a znamená rozcestí tří cest směrů. Tímto kapela říká, že kombinuje tři hudební styly: metalcore, melodický death metal a thrash metal. Pojďme se společně po těchto třech cestách projít s písní Scattering the Ashes z alba What the Dead Men Say z roku 2020.

0: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

Na rádiu Čas Rock pomalu doznívá Ozzy Osbourne se svým songem Dreamer v překladu Snílek. Ale vy teď nemusíte snít, vy si to hudební přání můžete splnit. Napište, zavolejte o tu svou píseň na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: Len od Def Leppard na rádiu Čas Rock a já už mám na drátě jednoho z vás. Ahoj!
1: Ahoj, zdravím tebe a všechny posluchače naše.
0: Čau, rád tě slyším. Tak spouštěj, povídej, co jsme vybrali komu.
1: Tak dáme si české Turbo, včera byl osobně na Ostravě na Slezska festu. Super koncertník. Taká nostalgie z mládí prostě.
0: A to oni mají snad vždycky super koncert.
1: Tak, některé z toho mi ty svoje staré pecky. A tu novinku dali vlastně, takže bylo super.
0: Takže jsi to užil maximálně, jak to jenom šlo.
1: Užili jsme si to s holkama držíma.
0: To jsem rád. Tak jo, takže dáme Turbo, Turbo je připravené a já ti přeju krásnou neděli.
1: Díky moc, všem taky, krásnou neděli.
0: Měj se pěkně, zdár, čau.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

Auto Pavlas. Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz. Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

0: týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

Čas rok doznívá kanadská hardrocková kapela Harem s Karem se svým songem Slowly Slipping Away. A rokeři, 11 hodin 59 minut. Za minutu poledne, a kdo se nachází u výkrmu, mějte dobrou chuť. Orosená dvanáctka nám nabídne náhled do rockové minulosti, kapelu Queensryche jakožto téma víkendu z Rock for People, ale taky i další muziku, například Masterplan. A nebo Whitesnake. A taky nabídnu Judas Priest. Ještě jednou dobrou chuť k nedělnímu výkrmu vám z Rádia Čas Rock přeje Aleš.

Na rádiu Čas Rock kapela Dominum s písní The Circus is in Town. 12 hodin, 11 minut a my se teď podíváme do rokového kalendária dnešního data, tedy 31. května. V roce 1976 se britská smečka The Who dostala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejhlasitější kapela. V Londýně totiž zahrali koncert, který přesáhl hranici 120 decibelů. Takže těm, jenž byli blízko pódia, se určitě od hlavy odpojili uši a zažili letecký den. A nebo se dotyční pár následujících dní pořád ptali, cože? Co jsi říkala? Je mý nádobí. Nerozumím, co? Mám jít na pivo? Dobře. Roku 1977 zakázal

Dali stanice BBC a organizace IBA, kapele Sex Pistols, hraní singlu God Save the Queen. Song se jmenuje stejně jako britská hymna a díky textu písně to většina veřejnosti považovala jako útok na britskou monarchii. I přes zákaz se píseň dostala na druhé místo anglické hitparády a stala se symbolem punku. No a dnes by slavil 78 let John Bonham, stylový bubeník Led Zeppelin, který bohužel zemřel v roce 1980. A my teď dále pokračujeme hudbou na rádiu Čas Rock, čeká nás Blackthorns.

0: Na rádiu Čas Rok doznívá kapela Whitesnake.
1: Weekend's Rock for People na rádiu Čas Rok.
0: V mém vysílání poslední kapela v rámci tematického víkendu s Rock for People, Queensryche, známá ikona metalové scény. Tato banda prodala více než 20 milionů alb po celém světě. Dokonce získali celosvětové uznání za album Operation Mindcrime z roku 1988, které se považuje za jedno z nejlepších heavy metalových alb. Queensryche obdrželi 3 nominace za cenu Grammy za skladby. Jedna z nich, z těch skladeb, byla za píseň Silent Lucidity, což je jejich asi největší hit. Popularitu kapele získali hned ze startu první 3 alba a dohromady jich tvořili 16, což je solidní počet. Na Rock for People se tedy můžeme těšit na masakr hudebního průřezu jejich kariéry. A my se právě teď prořežeme písní Open.

0: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: 12 hodin 32 minut na rádiu Čas Rock dozněla kapela Valda Gang. A teď, milí rockeři metalisti, čas pro vás. Napište si, zavolejte si o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Na rádiu Čas rok dozněla kapela Wolf Mother. Do SMS centra přišla zpráva od Milana z Bystřice, který by si rád nechal zahrát něco od Pretty Maids pro všechny rockeři. Ano, přesně tak, slyšíte taky dobře. Pro všechny rockeři, kteří se těší na holbu. Milane, není problém. Vybral jsem song Real ze solové dráhy Ronnieho Atkinse. Yes! No a milí posluchači, ano, přesně tak, jak už jste slyšeli, tak mě ve vysílání bude střídat naše Kristýnka Střelcová.
1: Krásné, dobré nedělní odpoledne. Ahoj, Alešku.
0: No,
1: dobře
0: ahoj.
1: Si vybral, Ježiši, to já se tam pošurám na té holbě, až ho uvidím a uslyším.
0: No snad ne, tak si vám plény aspoň nebo něco, ne?
1: Dobře, se vyzbrojím.
0: Jak jsi naladěna na dnešní vysílání?
1: Člověč je úplně skvělé na to, že je neděle, většinou lidi bývají takový udindaní, tak já mám kupu energie, do toho se tady ještě posilňuju zas, jak by řekl náš Hans Prokeš, tím zeleným hnusem, mačou. A moc se těším a jsem ráda, že jsme se tu tak teďka zase fajně sešli ve studiu.
0: To poté mače musí vypadat na tom záchodě.
1: To je jenom po špenátu.
0: Takže Kristýnka je určitě připravená, že jo?
1: Amen.
0: Tak já už tě vypínám a děklid. Tak, ale já se, milí rockeři, ještě úplně neloučím, protože se ke Kristýnce během dneška ještě připojím.
1: No to uvidíme.
0: No. Tak zatím, čaute.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na čas.

odpoledne, no a třeba si ho v tom případě náležitě užít, vychutnat a taky pořádně dobít baterky, ať máte síly na ten nadcházející pracovní týden. Proto tady dneska za mixák posadili mě, protože tušili, že vám jako přinesu kupu dobré energie, tak berte, co hrdlo ráčí, čerpejte, kolik potřebujete, no a doplňovat vám to bude taky poctivá, skvělá muzika. Budu tady mít pro vás Police.

0: přidal se i Alešek. Pojď. Du, du,
1: du. A dá, dá, dá. A co dá?
0: No nevím. Co si můžeš vybrat? Bude taky Nirvana. Ježišmarja, my zase jako na to, že je neděle, my vypadáme, že tady na něčem frčíme, ale tak ne.
1: To ta atmosféra tady dělá, no.
0: Přesně, a ti lidi, no. A je, bude taky Never Say Goodbye Bon Jovi. To říkám. Never Say Goodbye. A aspoň na chviličku ze sebe udělám zpěvačku. Vždycky jsem si na to hrála jako malička, že békám do mikrofonu a dívej se, teď békám k tolika lidem. Prosím vás, tak doufám, že jsem vás nevystrašila, jo. Po obědu si jako v neděli budeme dopřávat takových sladkých teček, jaké jste měli teďka možnost slyšet, ale bude jich pochopitelně mnohem, mnohem víc. Na Rádiu Čas Rok taky proberem, co se stalo v uplynulých dnech, rozeberem i ten dnešní poslední květen a hlavně budem užívat nedělní pohody. Kiki Střelcová vás zdraví a přeju fajn odpoledne z Rádia Čas Rok.

Přátelé, tohle je novodobý moderní rock metal a kdo ví, co všechno ještě. Baby metal ve spojení s Electric Callboy dozněli na vlnách Rádia Čas Rock krátce po 13. odpolední. My máme 31. květen, poslední den tohoto měsíce, no a dneska v 10 hodin a 45 minut nastal vzácný takzvaný modrý úplněk. Ten teda ovšem není pojmenovaný podle zbarvení měsíce, nýbrž z anglického výrazu Once in a Blue Moon, což jako doslova v překladu znamená jednou za uherský rok. No naposledy jsme tento modrý měsíc mohli vidět v srpnu 2024 a příští modrý úplněk ten bude možné vidět až za rok 20. května 2027. Co se týče odpoledního počasí, budeme mít polojasno, na obloze bude teda mraků dost, no a v Čechách odpoledne čekejte víc oblačnosti a postupně bude přibývat i hromu a deštivých kapek. Aktuální teploty mezi 23 a 26, v tento den je všeobecně známo, že jako slunko jde nad obzor něco málo přes 16 hodin, jo. No a víte o tom, že během tohohle měsíce, mezi prvním a posledním květnovým dnem, se nám délka dne prodloužila o hodinu a 21 minut. Slunko teď vychází ráno o 41 minut dřív, no a zapadá o celých 40 minut později. Rekordy novodobé historie, co se teplotních rekordů týče, píšou, že rok 2008 bylo, kdy bylo v pražském Klementinu, naměřeno přes 32, ježišmarja, no to mi to jde, že? Hned tak ze startu. 32 stupňů Celsia, přátelé, takže byl zkrátka hic. No, ještě, že dneska máme tak, jak máme, chvilku to sluníčko vyleze, pak zase zaleze, mírný vánek pofukuje, je tam velice příjemně. Tak užívejte osvěžujícího posledního dne měsíce května, kdy svátek slaví Kamily, kterých máme v Česku něco přes 18 tisíc, takže je dost možné, že nás nějaká dáma, žena, dívka tohoto jména poslouchá, tak přeju z roku všechno, nej? No a teď už slibovaní polís.

0: Je to opět tady, přátelé, i my v rámci nedělního odpoledne spolu probereme další partičky, které dorazí na 31. ročník Rock for People do Hradce Králové. No a jedním z těch největších jmen jsou The Pretty Reckless. Kapelu založila zpěvačka Taylor Momsen, která příští měsíc oslaví Kristova léta. No a před svojí pěveckou kariérou se věnovala té herecké. Znáte teda, můžete, co se těch filmů týče, z oblíbené vánoční pohádky naší Vrány, a to Grinch, která kde dělala teda Taylor pomocníci Jimu Carreymu. Byť jde teda o velmi mladou zpěvačku, tak jejími hudebními vzory jsou takové legendy, jako jsou Led Zeppelin, Chris Cornell, David Bowie, nebo taky The Doors. Že je Momsen herdek babou, to jako, co se jen tak z něčeho neposadí na prdel, už dokázala několikrát a naposledy v roce 2024, kdy nedokázala odmítnout na nabídku, která jí přistála, a to předskakovat legendárním AC/DC. No a já si myslím, že i tenhle ten krok jí zase o kus posunul v její kariéře dál. No a v loňském roce jí teda přímo během koncertování na noze přistál a následně pokousal netopír, jo, a ona je taková jako expertka na ty kousance zajímavých zvířat, protože letos jí zase pro změnu kousl jedovatý pavouk. Bavili už jsme se tady o tom, tak jenom na připomenutí, tak doufejme, že do třetice už to nebude nic, nebo respektive, že jí třeba nic nesežere, no a my si teďka pojďme od nich dát kousek Take Me Down.
1: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rýbas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Ladíte rádio Čas Rock, máme pár minut po půl druhé odpolední, no a pokud jste se rozhodli trávit s náma i poslední květnový den, tak já myslím, že určitě nebudete litovat. Stejně jako v těchto chvílích, kdy si dáme jeden živák. Ahoj kočeno naša, včera byl den sousedských vztahů. Vidíte, to ani nevím. Tak jsme se sousedama našima trochu opili. Tímto děkujem spolu s Hanisem našim sousedům Petrovi a Ivetě za pohostinnost a skvělý pokec. A poprosíme tě o pražského démona pro všechny, co se včera taky družili přes ploty a pod pergolama. Dík jak cip, Jirka z Opy.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Časrok.
6: Řekneme to rádi a nahlas.
7: Nejlepší auta má Pavlas.
4: Auto Pavlas. Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Autopavlas.cz.
8: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
9: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rok.

13.58 Radio Čas Rok. Neděle s datem 31. května, což znamená, že je to poslední den v měsíci. No a my i po 14. přátelé budeme hrát, ne hezky česky, ale hezky tvrdě rokově a metalově. AC/DC. To říkám, že my tu dneska vypadáme, kdyby jsme na něčem frčeli. Bude taky jiné kafe? Ano, ano, děkujeme vám velmi pěkně, že nás počúváte. A budou taky Fall Out Boy. No a co dál? Mohli bychom společně mrknout do rokového kalendária. Svůj prostor zase samozřejmě dostanete i vy v rámci písničky na přání, ale ještě předtím zavítáme na Rock for People, kterému se celý tento víkend věnujeme. A tentokrát pro vás budu mít partičku, která se jmenuje Blood Wood. Doufám, že jsem to řekla správně. Jdu si to ověřit u svého učitele angličtiny. Popřeju vám krásné nedělní odpoledne. Za půl minuty budou dvě. No a užívejte neděle.

0: Na rádiu Čas rok nám dozněli Red Hot Chili Peppers, vy si užíváte posledního květnového dne. No, s Kiki Střelcovou za mikrofonem a jak jsem slibovala, tak my se teďka mrkneme do kalendáře. Přátelé, máme 151. den roku 2026, no a dneska je to 142 let, co byl v Brnéčku zahájen provoz parní tramvaje, si představte. S parou teda pravda souvisí i další událost, a to z roku 1958, kdy zanikla naopak výroba parních lokomotiv v plzeňských závodech Vladimíra Iljiče Lenina. A to po odzkoušení lokomotivy přezdívané jako Štokr. Lokomotiva sloužila pro těžkou nákladní dopravu a vyráběna byla mezi lety 1951 až 1958. A během těchto 7 let se jí celkem vyrobilo 510 kusů. V Německu nečekaně rezignoval německý prezident Horst Köhler, to se psal poslední květen 2010 a rok 1969 připomíná nahrání singlu Give Peace a Chance, který je společným duetem Yoko Ono a Johna Lennona. No a je to zároveň taky první song samotně nahraný jedním z členů skupiny Beatles. Narozeniny má Jorn Lande, ten sfoukne z dortu 58 svíček a úctyhodných 96 let má americký filmový herec, režisér, producent Clint Eastwood. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a tady za okamžik POD.
1: Tak děti, dneska si v angličtině něco přeložím. Jirko, přečti první větu.
2: Iron Maiden will be on rock for people. Takže Železná panna bude na skále pro lidi.
1: Ale ne, skála pro lidi. Rock pro lidi. Rock for people.

0: rockový festival.
1: A kdo je to ta železná panna?
0: Přece legendy metalové scény a na letošním ročníku Rock for People nevystoupí jen oni. Výběr kapel z letošního ročníku si dáme během tohoto víkendu. Nalaďte se s námi na jednu z největších festivalových událostí roku 2026. Víkend Rock for People. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Čas Rock.

0: Je na čas roku Fifth Angel. No a této kapele jsem aspoň teda název nezmrvila, ale komu jsem název zmrvila, jsou Bloody Wood. Přátelé, hluboce se omlouvám všem fanouškům a příznivcům téhleté partičky, protože já je zkomulila na nějaký Blood Wood, nebo jak jsem to řekla, pane bože, radši ani nespomínat. No nic, jdeme na ně. Máme je tady jako další partičku v našem tematickém víkendu, který věnujeme rokáči, který už za necelé dva týdny vypukne v Hradci Králové. No a Bloody Wood ti jako vtrhli na scénu doslova jako uragán v roce 2016 a úplně zpočátku to měl být takový jako srandovní vlastně projekt, vytvořený možná jenom z nudy, který jako měl dělat covery známých písní. Kromě kvalitního groovu a řízného zpěvu můžeme v jejich tvorbě nyní slyšet i klasické indické nástroje, jako je například bambusová flétna či tabla. Hlavním mozkem kapely je kytarista Karan Katia, kterého doprovází, a teď prosím vás odpusťte, to jako fakt to nedám.
1: Jayant Bardu and Raoul Kerr.
0: Pro ty, co jste to nechytli, tak ještě jednou tady ta paní na Google to naštěstí umí krásně i zpomalit.
1: Jayant Bardu and Raoul Kerr.
0: No tak nic, tak teď to řekla stejně rychle. No nicméně, přátelé, jedná se o vůbec první metalovou kapelu z Indie, která se dostala do žebříčku Billboard. No a my si teďka dáme jejich pecku G-Waray.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.
6: Čas rok. Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

Taky zůstaneme. Já věřím, že to nikomu vadit nebude, protože vy tu českou muziku máte rádi. No a teďka budeme hrát na přání podle našich Šumaváků. Ahoj Kiki, moc rádi tě zase slyšíme, to je milé, děkuji. Kdybys náhodou měla v plánu hrát Traktor, takže by mohla být od nich jejich nová písnička 5x5. Moji milí, tady tu sice tady nemáme, ale já jsem vybrala Neber si rockera, to si myslím, že vás taky potěší a tu mám moc ráda. Nicméně, abych dočetla zprávu, v pátek jsme byli na Rockin Plzeň a byla to neskutečná paráda. A kdybys to poslala na Šumavu do Sušice, byla bys úplně nejvíc nejlepší, Peťa a Evča. Děkuju za milou zprávičku, moc vás zdravím, užívejte ještě posledních hodin víkendu, no a tady už letí Traktoři. Radio.

0: Čas rok jsme se do závěru 14. odpolední dostali s úžasnými progresivními metalisty, za mě ale hodně melodickými, Dream Theater. No a pokračovat budeme zvesela dále, protože už jsme tady zase na vás dva.
1: Opět a zase ahoj, milí posluchači.
0: To vám chybělo, co? K tomu Manowar? No, tak srkni si kafíčka, že? Já jsem se chtěla zeptat, jako o čem hodíme řeč po 15.
1: No třeba o chytrých brýlích.
0: No, nazdar. Mm. Další moderní vymoženost. No to se máme na co těšit. Budou taky Hooters?
1: A další taky zazní, nebo jedna z mnoha dalších songů, Komunál.
0: Vám moc ráda, moc
1: pravdivá,
0: se těším.
1: Pravdivá písnička.
0: Opravdu, to je pravda. Je to zrovna nedávno jsme koukali spolu na ty instagramové příspěvky, že ale jako takových několik 10 pravd, krutých prav životních. Jo, tak ano, možná se zrovna tím třeba nějakými životními nedobrými zkušenostmi Komunál inspirovali, když psali tuhle tu písničku. No a k tomu se budeme v rámci tematického víkendu věnovat baby metalu. Ne, že bychom tady začali jako vytvářet, ano, nějakou novou odrůdu, přátelé. Ne, to je na zakapeli.
1: Já už jsem měl strach, že řekneš vytvářet dětičky.
0: To fakt ne, Alešku, zklamu tě. 15.00 z Rádia Čas Rok vás zdraví.
1: Kristýnka Střelcová.
0: A Aleš Krejčí.

0: s nepostřehnutelným kamerovým systémem, to nepochopíte.
1: A začínají být, alespoň v některých zemích, docela prodejním trhákem.
0: No, tak to se máme na co těšit. A to je, to je totiž právě ono, vznikají teďka jako z toho dva světy názoru.
1: Odborníci jenž zcela oprávněně varují před zneužíváním a narušováním soukromí a na druhé straně výrobci, kteří vidí a slyší cinkat peníze a vymýšlejí, vytvářejí nové modely.
0: Ježiš, a já jsem zjistila, že jsme si tady nepustili podkres, tak nám ho aspoň teďka tady pustíme.
1: Co nezníme, tak suše aspoň.
0: Přesně. No přátelé, nicméně zpátky k těm chytrým brýlím. Díky nim totiž lze samozřejmě nenápadně pořizovat různé fotky, videa, dokonce i poslouchat hudbu. Skla brýlí jako dovedou zobrazovat uživateli i informace, takže vlastně takové maličké displeje se dá říct, no.
1: Takže pozor na to, kde venku čůráte, co děláte, s kým a podobně. No já čekám, kdy už bude chytrý záchod, který za vámi přijede a řekne, pojď, pojď, tohle že už je tvoje hodinka, sedy.
0: Já jsem tušila, že to zase nenecháš jen tak. Na tomhle tom téma snít suchou. No nicméně za mě to je jako opravdu děsivé, co se těch moderních technologií týče. U nás tady kolega od našeho velkého bráchy Rádia Čas, ten si teďka udělal piloťácký průkaz a pořídil si právě ty brýle na tu jeho premiéru, kdy poletí jako sám, jo, poprvé bez instruktora. Tak na tyhle ty věci mi to třeba přijde pěkné, ale víme, že lidi jako rádi zneužívají.
1: Ono už taky nějaké ty případy to zneužívání těchto brýlí byly, samozřejmě. To nenechá na sebe dlouho čekat, jo. Špehování žen a tak dále na veřejnosti. To už taky proběhlo.
0: A ty jsi vlastně říkal, že ty brýle se hlavně jako tváří být slunečními, mám
1: třeba,
0: pravdu?
1: Třeba, no i dioptrické, jo. Tuším,
0: no a
1: nabízejí,
0: já jsem
1: ale
0: právě u kolegy Mirka Rešla viděla právě dioptrická. Dokonce jsem je člověče měla i na sobě. A potom vlastně, když okamžitě samozřejmě to měl propojené s telefonem, takže když nám to pustil tady s kolegyňkou, no my jsme se nestačili divit, jako to bylo opravdu i kvalitní, jo? Člověk by čekal, že to nebude až tak kvalitní, ale bylo, no.
1: A tímto bych to asi ukončil.
0: Tak jo, přátelé, no tak každopádně, kdybyste nevěděli, co s penězma, můžete si ji pořídit.
1: A dále pokračujeme hudbou na Rádiu Čas Rok.
0: Chytré brýle jsem chtěla říct.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Podcast Rock. V rámci tematického víkendu s Rock for People, co pak se děje, čemu se směješ?
1: Jsem si tady jakože nachystala podkres a on to byl jenom jingle, no nevadí. Tak počkej, víš co, počkej.
0: Tak pojde, tak naprav,
1: ještě
0: naprav.
1: Jednou, ano, ještě jednou a lépe.
0: Tak už. Víkend s Rock for People na rádiu Čas Rock. Yes. Tak.
1: To už je lepší.
0: No ale my si každopádně v rámci toho tématáku dáme ještě jednu kapelu, které mnoho lidí z metalové branže zvedá obočí, včetně mě teda.
1: No já se upřímně teda taky nestačím divit, jo. Přátelé, jde o japonský fenomén. To v Japonsku tam je fenomén kde co. No nicméně, tenhle ten fenomén s názvem Baby Metal začal vystupovat v roce 2010 a šlo jako o produkt talentové soutěže, takže si to dovedete představit.
0: No ještě k tomu ani jedna z původních členek do té doby neznala jako pořádně ani metalovou hudbu, jo. Takže
1: a mě se smáli, když jsem nastupovala na Čas Rock, jo, že jsem nepolíbená. Tady šňurkaři oproti tomu. No nicméně od počátku se teda o hlavní vokální linku stará zpěvačka, počkej, teď si natrénuju tu japonštinu, Suzuka Nakamoto alias Sumetal.
0: Dobře, budíš. Momentálně ji doprovází kolegyně Moametal a Momometal.
1: Jak originální názvy. No ale přátelé, co teda jsme se tady s Aleškem zděsili? Víte, kdo je jejich velkým podporovatelem? Řekni, to je strašné.
0: No Rob Halford z Judas Priest. To mě překvapilo docela.
1: Se tyž zbláznil, synek, ale tak zase s dobou, ne?
0: No, uslyšíte sami, posluchači.
1: Tak, za chviličku posíláme Baby Metal. A Megitsune!
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas Rock.
7: Čas Rock.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
9: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.

největší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock. Čas Rock.

0: Tak já doufám, že máte tak pohodovou neděli s Rádiem Čas Rok, jako my tady ve studiu. Já jsem teďka tak nějak jako najednou zjistila, že bych vám asi měla něco říct, jo. No, Alešisko, ten si tady křoupe tyčinky, šmakuje?
1: Jo, šmakuje, dobré jsou.
0: Dobře to ta teta napekla, že? No nic, no tak počkej, já si jdu přehodit pravou nohu za levou, tak a vám řeknu tolik, přátelé. Nyní na Rádiu Čas Rok Puddle of Mud, song Control.
1: Jo, to je taky dobrý song, já se těším.
0: No tak si dej, hele, přidej si ty nohy tady k těm mým, jo, budem vegetit.
1: To bude double smrad, to radši ne.
0: No promiň, a vy si napište nebo zavolejte na číslo 725
1: 33
0: 11
1: 55.
0: Jsem zase neměla ruku na té myšce. Klik.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Na rádiu Čas rok nám dohráli Puddle of Mud a my tady teďka na Čas roku máme přealešováno. Aldo, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, Aldo, ahoj.
0: Alda, no, Alda, to by vole byla dvojka.
1: Vím, na čím přemýšlíš.
2: Ne, vás asi nejde překonat.
0: Je, to je milé, tak to děkujem. No prosím tě, povídej, přeháněj. Poděl se i s našimi posluchači, jaký máš skvostný zážitek ze včerejška.
2: Dojel jsem domů ve dvě nebo o půl třetí ráno z Mejdnu, na Mejdnech boží. Čemu bych to přirovnal?
0: K orgazmu?
2: No tak.
0: nebo to bylo
2: jo,
0: lepší?
2: Jasně, byl to takový hudební orgazmus, jak říkáš.
0: Takže užij to naplno. Prosím tě, kolik tam zhruba tak bylo lidí?
1: Počítal jsi to?
0: Počítal jsi.
2: Ale počítal jsem do 14, pak jsem měl 6. pivo a už jako jsem přestal, takže jako bylo plno, vypadalo na ty mejdny jako potom za tmy, tak vypadalo, že ochozy jsou docela naplněné, celý ten jakoby ten jejich pažit na těhelném poli byl zaplněn lidma, super, jako bylo fakt plné, 30, 40, 50, já nevím,
1: tak ono,
2: byly to 10 000, no.
1: Samozřejmě Iron Maiden, že to je pojem, takže...
2: Ano, není to Metallica, kde bylo 80 tisíc lidí v Polsku, že? Tam, protože jsme právě jsme měli kolegu, který s náma jel autem z Polska, kamaráda Kamila, který dělá tady v Ostravě, přijel za náma z Polska, vlastně dali jsme si na benzín 600, takže jsme tam pěkně za pár korun dojeli a ten říkal, že na té Metallice byl a 80 tisíc lidí, zemětřesení jako bomba, no.
0: Jo, jo, o tom jsem tady mluvila v uplynulém týdnu, no, že to zase jako Metallica doslova rozchvěla i tu naší sféru zemského povrchu. Nicméně, ty teda máš evidentně opravdu hodně zážitků. Prosím tě, tak to nějak vstřebej, běž to dospat, ať jsi v novém týdnu ready. Ty jsi vybral budku sufleru. Pro koho?
2: Tak hele, je to pro všechny, pro spousta polských kamarádů tam bylo, takže pro ty kluky z Polska, holky z Polska, kteří nás poslouchají, nebo vás poslouchají na našem rádiu, protože to je naše rádio, jak já říkám, není to vaše rádio, vy tam jste pro nás. A jste nejlepší všichni teda. Takže pro všechny. Na Kamenitém jsem se měl tu čest seznámit s pár jedinci z rokové rodiny, což byli...
0: Ježíš, hlavně je nejmenuj, prosím tě. Všechny. Je hodně a my už nemáme moc času. Takže jdem už radši na tu muziku.
2: Já si to nemůžu pamatovat.
0: Výborně. Jo, teď tam bylo hodně piv. Rozumím. Takže všem zkrátka, co si vyjmenoval, posíláme budka suflera. My se s tebou pomalu rozloučíme a popřejeme ti příjemný start v novém týdnu.
1: Měj se pěkně, Aldo.
2: Díky moc.
0: Čau.
1: Čau.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Řeknem to rádi a nahlas.
3: Nejlepší auta má Pavlas.
4: Auto Pavlas.
5: Auto Pavlas.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
6: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.

0: Na rádiu Čas Rok doznívají Manowar, vy si užíváte posledního květnového dne s Alešem Krejčím.
1: A Kristýnkou Střelcovou za mikrofonem.
0: No a aktuálně, přátelé, máme napříč Českem mezi příjemnými 24 až 27 stupni. Někde je jako slunečno, jinde zase oblačno, no každopádně s přibývajícíma hodinama nám těch mračen má přibývat a můžou se objevit i nějaké deště a bouřky, tak s tím když tak počítejte. No, za 3 minutky tady máme 16, což pro nás znamená, že to bude naše poslední společná hodina, ale jen se nebojte. Jednak program Rádia Čas Rok zdaleka pak neskončí a my si tu naši společnou poslední hoďku pořádně užijeme. Budou Anthrax?
1: Energická.
0: Ano. Budou taky My Chemical Romance, si budeme pospěvovat, to je jednoduchý text. Na, prosím vás, se stačí naučit. A teď si Střelcová určitě vyláme jazyk, bude taky The Night Flight Orchestra. Se líbí, jak to radši nekomentuje.
1: To nebylo tak hrozné.
0: Děkuji. Ale bylo to tak jako otrocky. Správně by se to mělo říct. The Night Flight Orchestra. Chef, yes sir.
1: Pojďme od toho.
0: Nicméně, my na Čas roku budeme probírat takové ty informace, co se teď jako staly v uplynulých dnech, jo? Aby nám nic neuteklo, že?
1: No, přesně tak. A taky naposledy dnes zazní kapela v rámci tématického víkendu a budou to Iron Maiden.
0: Jo, a o těch mimochodem ještě jako hodíme řeč i mimo téma. Maťák, tak zůstaňte s námi a my vám přejeme pohodové odpoledne.
1: Příjemný poslech.

0: Tak děti, dneska si v angličtině něco přeložíme. Jirko, přečti první větu.
1: Iron Maiden will be on rock for people. Takže Železná panna bude na skále pro lidi.
0: Ale ne, skála pro lidi. Rock pro lidi. Rock for people. Největší český rockový festival.
1: A kdo je to ta Železná panna?
0: Přece legendy metalové scény. A na letošním ročníku Rock for people nevystoupí jen oni. Výběr kapel z letošního ročníku si dáme během tohoto víkendu. Nalaďte se s námi na jednu z největších festivalových událostí roku 2026. Víkend s Rock for People. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: na Rádiu Čas Rock, Antrax. No a kdybyste náhodou neviděli, kdo tady jako mluví k vám, tak je to Aleš Krejčí a Kristýnka Střelcová.
1: Tady, tady. Kdo jste ale, přátelé, nepřejít s ní, no tak teď si radši zacpěte uši, protože chceme s váma hodit řeč o velké události uplynulého týdne, že když je konec tohoto týdne, tak budeme bilancovat.
0: A zároveň tímto pogratulovat k neuvěřitelné úterní výhře, která je rekordní v historii naší země.
1: Chápete to? V úterý večer, děcka, padl rekord v Eurojackpotu. 2 miliardy 911 milionů.
0: To je bomba, ty jo.
1: Živo, že neuvidíme, ale jako to je masakr.
0: Ale víte, jak se říká, že trpělivost růže přináší. No, tak to byl přesně tento případ.
1: Výherce totiž sázel roky, no a dívejte se, jo, tentokrát to prostě vyšlo. A dokonce to bylo teda online formou.
0: No, říkáme výherce, ona to možná bude třeba i výherkyně, to no. Jako nevíme, protože jeho nebo její identita je logicky přísně chráněná.
1: Nicméně osoba, která tuhletu dardu vyhrála, schudne si představte o 437 milionů korun.
0: No, přesně, tuhle sumu odvede státu v rámci daně.
1: No takže co nám z toho plyne? Že díky výherci si vlastně nádherně český stát přilepší, to je krásné. Jako já upřímně, když jsem o tom opravdu slyšela, tak asi zjevně nejsem závistivý člověk, protože jsem z toho měla zimomriavky a říkala jsem si, ty kráso, to je brutál a že fakt jakože to je taková ta přejícnost nějakému cizímu člověku, který jako z toho musí být úplně hin, ale přemýšlela jsem, jako co bych s tolika penězma robila.
0: Já spíš přemýšlím nad tím, jestli je tohle vůbec pravda a jestli tímhletím se nesnaží tahle společnost nalákat další lidi k tomu, aby utráceli za losy, tikety různě a tak dále.
1: Ježiš, počkej, myslíš, že fakt by
0: tak
1: to
0: identitu samozřejmě neřeknou, že jo, protože to chrání no, toho člověka, no. Takže to nevíme, jestli je vymýšlené nebo ne.
1: To je masakr, no tak já zase jako naivka jsem samozřejmě tomu skočila okamžitě jako na špek, že to je samozřejmě pravda. No nicméně, víš co? Můžeme si to teď nechat projít hlavou?
0: Ano.
1: A za chviličku se pobavit o tom, co bychom s tolika penězma udělali.
0: Tak to uděláme.
1: Tak mezi tím NOFX.
0: Třeba.

0: samotného závěru na vlnách Rádia Čas Rock si můžete vychutnávat poctivé rockové a metalové muziky.
1: A my jsme se před malou chvílí bavili o údajném výherci téměř 3 miliard korun. A tak se tě tady zeptám, jestli bys tušila, co bys si s těmito penězi dělala?
0: No, jako v prvé řadě bych volala svojí cvokařce, že se s ní potřebuju o něčem pobavit, abych to jako ustála, protože co si budem, jako tolik peněz, to prostě si myslím, že to s člověkem celkem zamává po té psychické stránce. A člověče, já bych určitě si koupila nějaký vysněný, krásný dům, potom asi nějaký byteček někde v centru města, nejlépe v Praze. Zainvestovala bych teda i do nějakého pěkného autíčka. No a asi bych určitě vzala ty svoje nejbližší na nějakou krásnou dovču. A splnila bych si pak takový jako svůj dětský sen, jestli to tak můžu říct. Otevřela bych si normálně nějaký malý podnik, kde by se dělaly skvělé chlebíčky, takové, jaké dělají v Brně na ulici Pekařská. Tuším, že to je, tak zdravím. No a potom bych teda samozřejmě nějak do nějakých těch investic a podobně, ale taky bych určitě věnovala nějakou velkou, velkou sumu na pejšky do útulku.
1: Tak krásně jsi to řekla všechno.
0: Jo,
1: a ty chlebíčky, to mě zajímá.
0: Jo, no tak musím vyhrát a třeba se mi, třeba tě pozvu na chlebíček, na otevíračku.
1: Chlebíček za trojku, za 3000.
0: No to ne, právě, že to by bylo normálně dostupné tak, lidem.
1: Aby se to vracelo.
0: Aby, no tak hele, při té výhře bych to ani nepotřebovala.
1: No tak to je fajn, já si myslím, že bych tohle ani vyhrát nechtěl, já jsem spokojený s tím, co mám.
0: Ty jsi skromný synek Střinca. Tak jo, tak my jdeme na další muziku, na Rádiu Čas Rock už vám za chviličku pošleme.
1: Mějte příjemný poslech, nevím, co pošlem, já tam nevidím.
0: Já jsem si říkala, že mě chceš jako stopnout a nevíš, co budem hrát. Boomtown Rats.
1: Tak jo.
2: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český červený kříž v Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Redzet a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Rádio Čas Rock.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Light Orchestra na vlnách rádia Čas Rock v poslední květnový den. Já jsem teďka Alešovi dala příkazem, aby si na chvilku dáchnul, bo tež synek je imrvere ve 100% nasazení, co ve 100%, ve 120% nasazením, tak ať se taky uhoví na ten náš pohodlný rádiový gauč a poslechne si společně s váma letem světem takové ty věci, které se teďka dějou. Přátelé, začneme partičkou Sepultura. Ti už mají naplánovaný finální koncert, se kterým teda ukončí svoji letitou úspěšnou kariéru. No, je to tak, opravdu se nerozhodli od tohoto rozhodnutí vycouvat. Finále hvězdné kariéry brazilské metalové kapely vypukne v São Paulo 7. listopadu letošního roku. No a čeští fanoušci se Sepulturou, jsem si na sebe ušila bič, ale podařilo se mi to říct, tak už to raději nebudu opakovat, budou moct rozloučit už za pár dní, a to na plzeňském Metalfestu, který je od 5. do 7. června. No, a teď k tomu, o čem tady byla řeč v minulé hodince, a událo se to včera. Iron Maiden včera vystoupili u našich východních sousedů v Bratislavě na fotbalovém stadioně, no a zarytí fanoušci se dočkali léta očekávané pecky, kterou teda kapela nehrála naživo celých 38 let, si představte. Jde o skladbu Infinite Dreams, takže to byla pro fanoušky taková sladká tečka, nicméně média píší o tom, že Maiden jako dobili slovenskou metropoli, že Blavě včera královal metal a hard rock a že tihle pardálové předvedli epické metalové divadlo. No a když navíc vezmete v potaz, že nejmladšímu členovi je 67, tak chce člověk fakt smeknout. Tolik tedy letem světem vším, co by vás mohlo zajímat, no a u Maidenu zůstaneme i za pár minut, a to v rámci našeho tematického víkendu na rádiu Čas Rock.
1: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
4: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Tohoto víkendu si dáme jednoznačně největší hvězdu letošního ročníku.
1: Britské legendy Iron Maiden, přátelé, ti přijedou na letiště do Hradce Králového a oslaví tam úctyhodných 50 let na scéně.
0: Vystoupení bude v rámci celosvětového turné s názvem Run for Your Lives.
1: Zazní samozřejmě ty největší pecky kapely a fanoušci rozhodně nepřijdou o velkolepou show, včetně maskota Eddieho, který pochopitelně nechyběl ani včera u našich slovenských sousedů.
0: V neděli ve 20.40 začne tato gigantická oslava a pomyslná tečka za 31. ročníkem Rock for People.
1: No a abychom se opravdu tematicky naladili na tohle jejich české vystoupení, tak si teď dáme pěkně živák a bude to super čupr trupr, protože
0: pojďme
1: nás čeká song
0: The Trupr.
2: Weekend Rock for People na rádiu Čas Rock.

0: jste společně s námi obklopeni pravými rokovými vlnami Rádia Čas Rock. A ty prosím tě neřvi, já to sice chápu proč, protože co? No, nastal čas zloučení.
1: Já nechci, no ale tak musíme.
0: Všecko jednou končí. No.
1: My vám, přátelé, popřejeme krásný zbytek nedělního dne. Užijte ještě, co můžete, načerpejte síl. Sílu.
0: Načerpejte sílu.
1: Ať máte v novém týdnu jako spoustu energie.
0: Protože samozřejmě pro dnešek a i pro tento měsíc slyšíte naposledy.
1: Takže Kiki Střelcová a Aleš Krejčí se s váma loučí a slyšíme se příští měsíc.
0: No za daleký měsíc, příští měsíc.
1: Tak ahoj!
0: Na měsíci se uslyšíme.
1: Možná někdy.
0: Mějte se krásně, milí posluchači. Užijte zbytek neděle.
1: A posíláme Elvise Presleyho. Čau.
0: Čau.

0: rok. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas.

Už za necelý měsíc ve spáleném Poříčí odstartuje další ročník festivalu Bison Firefest. Ten od středy 24. června nabídne 4 dny nabité skvělou muzikou, o kterou se postarají Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Six Feet Under, Napalm Death a celá řada dalších světoznámých kapel.

24. července vydají mongolští The Who nové album s názvem Han. To nabídne 11 skladeb a vyjde mimo jiné taky na vinilu v několika barevných variantách. Na desce se objeví i několik zajímavých hostů, například Johnny Hawkins z kapely Nothing More, který s The Who spolupracoval na singlu Last Soul.

Německá sestava Masterplan dokončuje práce na svém dalším studiovém albu Metamorphosis, které by mělo vyjít 26. června. Venku je z něj už čtvrtý single The Call. Podle Rolanda Grapova jde o jednu z nejsložitějších skladeb na albu a kapela na ní pracovala déle než na jakékoliv jiné písni z desky.

0: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.

Rock News. Kapela Alkohol vypustila do světa z brusu nový videoklip ke skladbě Máme dar. Ten vznikl s pomocí umělé inteligence a nabízí zajímavou podívanou v podobě pivní vlny, která zaplavuje světové metropole.

Fanoušci švédské kapely Avatar by si měli poznačit datum 6. prosince. Tento den se kapela zastaví v pražském Sasazu, kde předvedou svou unikátní show.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na Vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
2: Řeknem to rádi a nahlas.
3: Nejlepší auta má Pavlas.
4: Auto Pavlas.
5: Auto Pavlas.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Rock. Rock News. Rock News.
1: Jak to tak vypadá, Ozzy bude podle všeho opravdu nesmrtelný, alespoň v digitální podobě. Sharon Osbourne spolu se synem Jackem potvrdili plán vytvořit digitálního avatara Ozzy Osbourna, který má fanouškům umožnit připomínat si jeho osobnost i hlas.

Rocková dračice Tania má hotovou novou desku, kterou představí 19. června. Půjde o její 7. studiové album, ponese název Plamen a nabídne 6 skladeb, například Cítím srdce svý, pod kterou je podepsaný Miloš Dodo Doležal.

Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: Čas rok.
1: Krásné chvíle přeji všem posluchačům, je tady nová epizoda Filmtimeu, a to s pořadovým číslem 37. Dnes nás čekají narozeniny hned dvou slavných režisérů, dvě vzpomínky na kultovní filmy a taky jedna novinka v kinech. Ale ještě předtím je tady James Bond.
2: James Bond.
1: Ano, i vy můžete teoreticky tuto představovačku říkat na velkém plátně. Začal totiž casting na nejslavnějšího tajného agenta 007. Tvůrci si celkem dávají na čas, ale má to svůj důvod. Jednak nic nechtějí uspěchat, no a také režisér Denis Villeneuve jasně řekl, že nejprve dokončí třetí Dunu a až potom se vrhne na Bonda. Podle něj by měl roli hrát Brit do 30 let a ideálně někdo neokoukaný. Tím pádem určitě padají jména jako Aaron Taylor Johnson, Tom Holland a nebo Henry Cavill. No, zájem bude určitě velký a já jsem zvědavý, jak si s tím studio poradí. Na druhou stranu má tento casting na starost Nina Gold, která už mnohokrát prokázala svůj cit na výběr rolí. No ať už to bude kdokoliv, bude to mít těžké a zpočátku bude určitě v nemilosti některých fanoušků. Ale to byl tenkrát upřímně i Daniel Craig. Film time.

0: čas rok.
1: Teď se pojďme vrátit k datu 14. května. Právě tento den se v minulosti narodili hned dva slavní režiséři. George Lucas a Robert Zemeckis. Proč je zmiňuji oba dva? No tak protože, i když jsou oba kultovní, můžeme vidět zcela odlišné přístupy ke kariérám. Starší George Lucas vlastně natočil jen 6 filmů a z toho šlo 4x o Star Wars. Oproti tomu Zemeckis má na svém kontě 21 kousků, další chystá a mezi těmi klenoty jsou Návrat do budoucnosti, komplet trilogie, Trosečník, Honba za diamantem a nebo třeba taková falešná hra s králíkem Rogerem, no a mnoho dalších. Jenže George Lucas, tak ten zase vymyslel doslova celý vesmír, včetně planet, ras a celých dynastií, takže třeba něco jako Tolkien. No ale žije z toho celý život, žije z toho upřímně velmi slušně. Samozřejmě nesmím opomenout jeho podíl na úspěchu značky Indiana Jones. Co naopak oba režiséry spojuje, tak to je jejich vizionářství a také průkopnictví. George Lucas definoval nový pohled na sci-fi žánr. Od prvních Star Wars už prostě bylo všechno jinak. Robert Zemeckis, tak ten zase stál u zrodu nových přístupů, co se týče trikového umění. Takže suma sumárum. Oba dva, jak Robert Zemeckis, tak George Lucas, změnili filmovou historii, dali nám mnoho krásných kinozážitků a poprávu, je tady dneska zmiňuji, no a samozřejmě také poprávu obou, přeji všechno nejlepší.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme po celou dobu konání šampionátu na Rádiu Čas Rock.
2: Filmtime na Rádiu Čas Rock.
3: Letos v dubnu uplynulo 44 let od premiéry filmu Barbar Conan. Velký milník nejen pro Arnolda Schwarzeneggera, ale pro celý fantasy žánr. Pro něj osobně to byla velká šance, ale zároveň hodně trpěl. Režisér John Milius zrovna lidumil nebyl a hlavního herce poměrně vystavoval nebezpečí. No, Arnold se navíc hned v prvním velkém filmu dostal do křížku s obávaným producentem Dino De Laurentisem. No ale film se povedl. A to včetně soundtracku. To druhé vlastně platí i v případě druhého dílu Conana.

Arnold Schwarzenegger druhý díl dělat nechtěl, ale byl přinucen smlouvou. Sequel Conana šel více na roku rodinám a taky finančně propadl. Právě tehdy získal rakouský kulturista odpor k natáčení pokračování svých filmů. Jak říkám, letos to bylo 44 let od premiéry jedničky a pozor, chystá se pokračování, a to dokonce s Arnoldem. Měli bychom se dočkat v roce 2027. Jak velkou roli tam bude Schwarzenegger mít, tak to se zatím neví, ale mimochodem poctivě maká v posilovně. Takže jsme zvědaví, jak to všechno dopadne.

0: Class Rock.
1: Už to tady dnes zaznělo, jméno otce celých Star Wars, George Lucase. Aktuálně můžete v kinech zajít na nejnovější počin z tohoto univerza, Mandalorian a Grogu. Jedná se o filmové vyústění oblíbeného seriálu, který se, a to vlastně celkem nečekaně, stal velkým fenoménem.
2: Já vás doženu. Lečte, lečte.
3: Mandalorian. Budeš trpět. A pak přijde na řadu on.
2: Monstra. Starší pečují o mladší. A mladší. Pak pečují o starší.
1: Sledujeme tak putování mandalorianského lovce s tváří Pedra Pascala a jeho malého učedníka, roztomilého Groga. No a právě tvář hlavní postavy vyvolala vášnivé debaty mezi fanoušky. Tito lovci totiž vždy vystupovali výhradně v masce. Tržby a ohlasy zatím naznačují, že to takový problém není a filmu se v rámci možností daří. No a já jsem přesvědčen, že plyšáci, malé zelené postavičky, tak tohle všechno půjde určitě na dračku. No a vy určitě zajděte do kina, kde je aktuálně Mandalorian a Grogu stále k vidění.
0: Filmtime. Na rádiu Čas Rock. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Klas Rock.
1: No a na závěr tady mám ještě jednu vzpomínku na filmovou premiéru. 12. května to bylo 32 let od slavnostní premiéry Pulp Fiction. Druhý film Quentina Tarantina si premiéru odbil na slavném festivalu v Cannes. No a bylo z toho vítězství za nejlepší film a posléze i Oscar za nejlepší původní scénář. Ne nadarmo se tomuhle filmu říká film filmů.
2: Já nechci slyšet žádný podělaný kdyby. Co od tebe chci slyšet, je nemáš vůbec žádný problém, vole. O všechno se postarám. Vrať se tam, hoďte se všichni do klidu a počkejte na kavalerii, která už je na cestě.
3: Nemáš vůbec žádný problém, vole. O všechno se postarám. Hoďte se všichni pěkně do klidu a počkejte na Wolfa, který už je na cestě.
2: Ty sem posíláš Wolfa?
1: No i samotné vyprávění skrze kapitoly a časové skoky byly v té době celkem nezvyklé. Úspěch Pulp Fiction otevřel dveře nezávislým tvůrcům jako Kevin Smith nebo Wes Anderson. No a u nás je film oblíben i z důvodu geniálního dubbingu. Pánové Trávníček, Hruška, Vidra, Piško a další tady vyloženě vládnou. Takže si klidně Pulp Fiction dnes večer pusťte. A nebo klidně toho Conana, či případně zajděte do kina na Mandaloriana. Jak vidíte, je na výběr z čeho. No úplně nejlépe si vše naplánujte tak, na co máte náladu. Já každopádně doufám, že příští týden to bude nálada na další Filmtime. Já se na vás budu určitě těšit.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Časrock.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

0: Vítáme vás, jsme zpátky a to znamená, že otevíráme dveře našeho rebelského baru. Průvodci dalšího dílu budeme opět my dva, čili Ivo Raška a můj kolega Tomáš Michalík.
1: Přesně, po týdnu načneme další epizodu a pokud se nemýlím, tak už je to 68.
0: 68?
1: Byl jsi někdy v nějakém baru tolikrát? 68krát?
0: Ty krása, já se obávám, že to číslo bylo mnohonásobně vyšší.
1: Dobře.
0: Ale nebudem to rozebírat.
1: Dobře, ne? Máš pravdu, o takových věcech se v lepší společnosti nemluví. Raději se budeme věnovat muzice, takže to můžeme oficiálně zahájit a nakopnout.
0: Já jsem pro všemi deseti, takže tady máte Silverstein.

0: První dnešní klip byl v podání kapely Silverstein. No a byl to návrat do roku 2005, kdy jim vyšla druhá deska a single Smile in Your Sleep byl velmi vydařenou pilotní vlaštovkou.
1: Další muzika, kterou si dáme, tak ta bude naopak poměrně nová. Je to zhruba měsíc, kdy nový single vydali Švédové Europe. A pozor, není to jen tak.
0: Ne, rok 2026 pro ně bude hodně důležitý. Nejenže vydali novou píseň, v plánu je i kompletní nová deska.
1: Ta vyjde v září a bude to takový dáreček fanouškům při výročí 40 let od vydání jejich stěžejního alba. No a když jsme u těch oslav, tak jedna proběhne vlastně i u nás, v České republice.
0: A bude to jediný koncert u nás v tomto roce, takže proto máme velkou radost, že si kapela vybrala Ostravu a megakoncert sesterského rádia Čas.
1: Takže si zapište datum 21. listopadu.

0: V rebelském baru nám dohráli Europe a jejich novinka nazvaná One by One. V klipu si mimochodem zahrál herec Peter Stormer.
1: Tím se nám udělal krásný oslý můstek, protože další píseň je spojená právě s filmem. Minulý měsíc si odbylo premiéru pokračování mlátičky Mortal Kombat, tedy toho nového zpracování.
0: Jedná se o adaptaci slavné videohry, kde se násilím nikdy nešetřilo. Ale s filmovým zpracováním to bylo malinko složitější.
1: První pokus z roku 95 je vlastně celkem v pohodě, ale dvojka tak ta je opravdu mizerná. Co však měli oba díly skvělé, tak to byl soundtrack.
0: Najdeme tam kapely jako Fear Factory, Napalm Death, Type O Negative a nebo klasiky z industriálu.
1: Třeba KMFDM, a nebo v případě druhého dílu i Rammstein a jejich Engel. Mimochodem, klip k tomu singlu zase vzdává hold filmu Od soumraku do úsvitu.
0: No ale my si píseň dáme pěkně v živém podání.

0: Vítáme vás zpátky v Rebelském baru. Máme za sebou písničku od Rammstein, která časově spadala do 90. let. A my v tomto období ještě zůstaneme.
1: A pořád se o něm mluví a ještě nějakou dobu bude. Ale jak tak sleduju a poslouchám dnešní mladé, je mi z toho poměrně smutno.
0: A proč pak? Nesedí ti jejich názory?
1: Spíš asi jde o to, že podle nich jsme v 90. žili jako někde v pravěku. Zkus dneska poberťáku vysvětlit, jak se kdysi přepínali televize bez dálkového ovládání.
0: No, tak tuhletu funkci zastávali ti nejmladší z rodu většinou a manuálně museli přepínat. Pojďme se ale podívat do 90. a zůstaneme na domácí půdě.
1: Určitě ano. Během let 90. se u nás dařilo novým projektům a kapelám. Byla to úplně jiná doba. A dveře se otevřely novým přístupům a technologiím.
0: Takovým pionýrem, co se týče nových technologií v hudbě, tak to byl Dan Schuster, ústřední postava kapely Tichá dohoda. Ti během 90. let zažívali opravdu velmi slušné období.
1: No tak si ho připomeneme. Tady je jeden z jejich nejznámějších singlů.

0: Ačkoliv bychom ještě rádi nechali náš bar dlouho otevřený, bohužel musíme už začít pomalinku uklízet, no a taky vyhánět hosty.
1: Tam toho vyháníš ty, ten je velký. Blíží se policejní hodina, my bychom totiž neradi platili pokutu, ale než to tady zkasírujeme, tak stihneme ještě jednu píseň.
0: Bude se jednat o specialitu v podání skupiny Halloween. Na přelomu let 2009 a 2010 vyšla deska Unarmed, což byla taková kompilace k výročí 25 let kapely.
1: No, na téhle desce byly speciální verze některých hitů kapely a jednalo se o takovou akusticko-symfonickou úpravu. Ale jak po letech přiznal Andy Deris, byli k tomu spíše dotlačení nahrávací společností.
0: Každopádně vznikla zajímavá nahrávka a vy si můžete poslechnout. Tady je výsledek v podobě písně Dr. Stein.
1: No a my se loučíme, děkujeme ještě jednou a těšíme se na příští týden.
0: Čau.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které

0: Den MOAB v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích MOAB.
1: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Ahoj rockeři a rockerky, vítám vás při startu dalšího dílu Metalmánie. Docela mě, přiznám se, začalo bavit trošku pátrat po moderních médiích a sociálních sítích a hledat kapely, které nejsou až tak známé, a zkusím vám i tyhle ty smečky naservírovat. Proto dneska to bude přesně takhle. Vybral jsem muziku, která mému uchu lahodila, a jsem zvědav, jestli vašemu taky. Začali jsme na jihu Evropy. Řecko, to je zásobárna nejenom sluníčka, ale i muziky. Kapela Chronosphere. Formace, která začala fungovat v roce 2009, ale oficiální start až o 3 roky později, 2012. Alb mají několik, sáhli jsme na to druhé. Deska z roku 2014, Embracing Oblivion. No a skladba Brutal Decay. No a budeme pokračovat, protože z Řecka půjdeme do Anglie. Kapela Evil má alb na svědomí více než předchůdci. Já mám hodně rád jejich debut Enter the Grave z roku 2007. Takže tady máte další klipovku.

Sledujete televizi Rebel, ladíte vlny rádia Čas Rock, sledujete Metal Mania. Dneska takové tipy na thrash metalové bandy. Evil, to je banda, která vznikla, jak jsem říkal, v roce 2004. Jak bývá zvykem, rotovali se v kapele muzikanti. Evil patří ke sestavě smeče, které se označují za kapely, které chtěly na přelomu milénia oživit slávu thrash metalu. My jsme v klipu, který jste poslouchali a sledovali, sáhli na jejich třetí fošnu. No a protože je to fajn muzika, tak vám jak do vašich televizí, tak i do rádií od téhle party přidám klip další. Tentokrát sáhneme na desku z roku 2021. Tady jsou Evil.

Sledujete televizi Rebel, případně posloucháte Rádio Čas Rock. V dnešním díle Metalmanie se opět věnujeme mému oblíbenému metalovému šuplíku a kapelám, které nejsou až na výjimky tak profláknuté. Musím se přiznat, že mě tohle pátrání po muzice docela baví. Často tak trávím prostor především v autě na cestách. Za námi jsou Evil, před námi Exmortus, tihle trašeři z Ameriky, spatřili světlo světa už v roce 2002 a do v podstatě dnešní doby mají na svém kontě už 5 alb. V kapele, jak to bývá zvykem, se protočila hromada muzikantů. Jediným stálým zůstal jistý Jadran González, který k kytaře čas od času dodal i solový zpěv. My sáhneme na prostředek jejich diskografie, a to desku Slave to the Sword z roku 2014.

Tak přátelé, dnešní Metalmania se zcela nezadržitelně blíží do svého závěru. A ten závěr, tak ten, řekněme, vyplní závan severního větru. My totiž půjdeme na sever Evropy, půjdeme do Finska. Ve Finsku je obrovská hromada nejrůznějších kapel věnující se metalovému žánru jako takovému. My ovšem sáhneme na kapelu Last Society. Venku 4 alba, nabídnu desku z roku 2016 s názvem Braindead. Tak přátelé, mějte se fajn, tady ještě jedna skladba a za týden se opět na vás budu těšit s další Metalmanií. Já jsem Zbavoš a přeju dobrý poslech a ostrý zvuk.

Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a vítěžek si převezme Český červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Z a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Rádio.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: Ahoj, stejně tak jako každý týden v tento čas, tak vás i teď vítá u poslechu dalšího dílu pořadu Rockmusic.cz Kůsovka. Dnes tu bude řeč o Valečovském létu, o benefiční akci MDA Ride a mým prvním dnešním milým hostem je Michal Tomes, ředitel jednoho z největších hudebních festivalů v Evropě a tím je bezesporu ten s názvem Rock for People. Michale, ahoj.
1: Nazdar Kůsovko, čau.
0: Pojďme na úvod našeho rozhovoru pozvat posluchače na letošní Rock for People. Tak kdy a kam máme jet na pětidenní super dovolenou, Michale?
1: No, ta super dovolená se koná jako každoročně v Hradci Králové v parku 360. Začíná to ve středu 10. června, končí to v neděli koncertem Maidenů, který si potom dávají pauzu, takže bude to možná jedna z posledních příležitostí na pár let tady vidět v Čechách.
0: Ty kromě světových hvězd zveš na Rock for People i český kapely, ale nejenom ty známý tituly, ale i méně známý tituly. A já bych teď pustil našim posluchačům a připomenul Alici s Danem Bártou. Jseš pro?
1: No určitě, jako to bude velká vzpomínka.
0: Ano, tak jdeme na to. Alice, Slepej, Mladej, Mrtvej. Tu tam taky uslyšíte naživo určitě. Tak jdeme poslouchat. Rock for People.

0: A teď k samotnému programu. Pojďme ho vzít den po dni a který kapely tu budou letos těma hlavníma a který těma podhlavníma?
1: No tak, když začnu tou středou, tak tam se opravdu hodně lidí chystá na Gorillaz, protože budou tady jako po hrozně dlouhý době, mají novou desku, ale kromě toho tam hned ten první den vystoupí například The Pretty Reckless, nebo Electric Callboy, nebo Trivium a mnoho dalších kapel. Kdybych měl říct, který den zatím jako vypadá z pohledu fanoušků jako nejnabitější, tak to je asi čtvrtek, kdy to budou headlinovat Limp Bizkit, ale kromě jiného tam budou třeba taky Papa Roach nebo taková zajímavá japonská ujetost, která se jmenuje Baby Metal a je to jako skvělý. A nebo taky legendární kapela All American Rejects, na kterou se taky hodně lidí těší. Takže to je čtvrtek, v pátek to headlinují naši oblíbení Bring Me the Horizon, to je opravdu jako teďka obrovská kapela a právě se řadí mezi ty novodobí headlinery. Ale ten den je třeba zajímavý i tím, že kromě zajímavých kapel jako A Day to Remember, Wolf Alice, a tam bude například Tom Morello, který tam bude se svým solovým vystoupením. Ten den taky vystoupí u nás velmi oblíbení Three Days Grace. Z těch českých, abych třeba zmínil, tak zrovna v pátek tam budou vystupovat Tata Boys nebo Ventolin. V sobotu budou vystupovat například Nothing But Thieves, Jonaka, Don Broco nebo třeba Within Temptation nebo Baby Shambles taky, ale headlinerem toho dne je rockerka Halsey. No a pak se teda blížíme už jako do neděle, kde budou třeba Alter Bridge, Knock Plus, Saxon tam budou jako legendička, no a to vyvrcholení celého festivalu bude ve formě Iron Maiden, kteří vlastně celý festival zakončí na hlavní scéně a jak jsem říkal, možná, že to bude na nějakou chvilku poslední vystoupení v České republice.
0: Ohledně Rock for People tu teď vítám ještě i Ketchupa, frontmana jedný z nejpopulárnějších současných punkových kapel The Fialky. Ketchupe, ahoj.
2: Nazdar, škoda, že není vidět, jak se červenám při takovýmhle úvodu.
0: Hele, když se řekne Rock for People, je to pro tebe a Fialky takový to uf, tak konečně.
2: Hele, asi takhle to úplně nevnímáme, samozřejmě z toho máme obrovskou radost, ale na druhou stranu my patříme na nějaký jakoby klasický punk festy a na festivaly, kde je ten náš žánr zastoupený jako mnohem víc, takže tady ten line-up je spíš jako rozkrošený do všech možných subžánrů toho roku. Hele, těšíme se na to, že se tam mrkneme, jo, je to super, každopádně tam budeme poprvý, takže tyjo.
0: No, tak
2: a tady nás máte.
0: Hele, kolik kapel by za to dalo, já nevím co, aby mohli být tady na tom multižánrovém rockovém festivalu, viď? Protože Tomes už to dělá spousty let a on ví, proč si vybírá takový kapely i jako jste vy. On to moc dobře ví.
2: Je to prýma prostě, že nás Rock for People sám oslovil a my jsme rádi přijali.
0: Který den, na kterým pódiu a od kolika si půjdeme pognout na koncert Fialek na Rock for People?
2: Hele, nevím, my hrajeme v nějaké bazi stanu nebo co, je to čtvrtek, budeme hrát někdy večer. Zajímavostí spíš je, že nás jakoby nejvíc baví to, že ten samý den, což je štěstíčko, tak tam budou i Social Distortion, což je takový jako asi největší zástupce takového kalifornského punk and rollu, dejme tomu.
0: Ano.
2: A hlavně mají perfektní desku Born to Kill, která je super, takže se těšíme, že uslyšíme z toho nějakou pecku na život. Takže to si dáme, pak si dáme pár piv, no a večer se uvidíme v tom stanu.
0: No, jasně. Budete mít pro Rock for People nějaký speciální playlist?
2: My na každý léto máme jakoby jiný playlist a proto taky často hrajeme na festivalech jednou za dva roky, aby jsme tam měli nějaký novinky, takže tenhle ten playlist se bude hodně opírat o desku Vykřičníky, která je pořád aktuální.
0: Ano.
2: A zbytek dáme na prostou klasiku.
0: Pojďte ještě našim posluchačům připomenout vaši net adresu, aby jsme se podívali, co okolo vás bude dál v létě a na podzim třeba.
2: Jasně, tak jsme normálně všude klasicky na těch sítích a máme to thefialky.cz.
0: Tak jo, Ketchupe, pozdraví ostatní z kapely a ať se vám daří. Měj se, ahoj.
2: Taky moc děkuji, díky za prostor. Ahoj, mějte se, uvidíme se v létě, čau.
0: Tak a teď si dáme od

0: CZ. A teď zpátky za Michalem Tomesem, generálním kapitánem Rock for People. Máš pro nás informaci, kolik se tu vlastně představí od 10. do 14. června celkem účinkujících? To už je docela masakr, ne?
1: No masakr to je a já se přiznám, že ani to přesné číslo nevím, ale bude to přes 200 interpretů. To, co ti garantuju, tak jeden člověk to nemá šanci všechno stihnout, ale od toho je festival, aby se člověk vybíral, aby chodil na ty jména, který ho baví, kvůli kterým přijel, ale pak taky samozřejmě hodně lidí dělá to, že objevuje a objevíte si tam možná někoho, koho pak bude příští rok celý poslouchat, protože to na tom my si zakládáme, že náš dramaturgický tým tam vždycky dá nějaký lahůdky, který pak lidi pochvalujou a opěvujou až po festivalu, aniž by je předtím znali.
0: Jak hodně se podílíš na dramaturgii Rock for People? Nebo už to necháváš kolegům celý?
1: Já furt u toho jsem, samozřejmě jsem součástí nějakého, řeknu, poradního výboru, ale vlastně už jsem se obklopil kolegama, který prostě na tom vyšívají celý rok, takže řeknu, já se tak spíš účastním jako takových těch debat o těch zásadnějších kapelách, ale třeba kapely pro mladší publikum už logicky nechávám mladším kolegům, protože ty to vyberou líp, protože já kdybych se stavil festival podle svýho, tak by to možná bavilo nás dva, ale,
0: jo, jo.
1: Ale jako hodně lidí by se tam možná vidělo už.
0: To si hezky řekl, no, já si myslím, že by byl hodně artrockovej nebo progrockovej, že jo?
1: Jo.
0: Jasně. Na jaký net adrese, pojď ještě připomenout našim posluchačům, se dozvíme úplně komplet všechno, co se týká ještě předprodejů nějakých stanování, ubytování, prostě kompletní info.
1: To všechno najdou posluchači na www.rockforpeople.cz a co se týče těch vstupenek, tak to jim opravdu upřímně doporučuju, ať se rozmyslí hodně rychle, protože nám to mizí před očima, jak se to blíží a už máme některý dny vyprodaný a směrujeme k celkovému vyprodání festivalu, takže pak, když někdo ještě váhá, tak teď je ten nejvyšší čas, aby přestal váhat a rozhodce, že dorazí na jeden z největších ročníků Rock for People, protože to vypadá, že to bude i trošku větší než v tom loňském roce, kdy jsme slavili ty 30.
0: No, hlavně bych vynechal radši Chorvatsko a jel do parku 360 do Hradce Králového na Rock for People. Já osobně, jo, a myslím, že takovýhle šílenců je i víc v té naší české rockové republice, viď, Michale, co?
1: Ale to děkuju a ono to tak je, prostě festiák už je malá dovolená a buď můžeš někde ležet spálený na pláži u moře a nudit se tam, anebo zažít prostě pět parádních dnů plný muziky, skvělých jako nových přátel, atmosféry, ochutnat náš gastrofestival, který k tomu téměř patří, protože my už máme takovou nabídku zajímavých jídel, že hodně návštěvníků říká, že už je to takový gastroporno trošku u nás, protože nevědí, co si mají dát dřív, protože opravdu už během času se nám to jako vytříbilo tak, že tam máme jako skvělou a pestrou nabídku občerstvení. No, a hlavně budeme mít třeba přes 100 druhů piv, jako to jsme jediný festival tady v České republice, který jako nejede nějaký exkluzivní partnerství a že tam můžete ochutnat opravdu jako velkou a širokou plejádu různých zajímavých.
0: Ach, ouvej. Tak já doufám, že tam budete mít v tom gastru i třeba kanečka

0: obalovaného v čočce. Tak jo, tak já ještě 10. a 14. 6. se uvidíme na Rock for People v Hradci Králové. Michale, ať přijde krásný počasí. Samozřejmě lidi asi už máte, jak jsi říkal, skoro vyprodáno, tak to je bomba, aby mohl být další ročník příští rok a to si zase řekneme, jaký bomby dovezete. Měj se krásně, ahoj.
1: Určitě, děkuju moc za pozvání a zdravím všechny posluchače vaše. Ahoj.
0: No a my si teď dáme pecku od skupiny Reflections of Karma, což je úplná novinka na český rokový scéně. Tak poslouchejte.

0: Se Svijany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svijany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvijany.cz.
1: To byly Reflections of Karma, nová partička, která taky zahraje na letošním Rock for People, a mým dalším dnešním milým hostem je Jirka Kaufu, spořadatel Bolkafestu, ale taky parádního rockového seriálu pod názvem Valečovské léto. Jirko, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny rockery a rockerky.
1: Další koncerty v krásném areálu amfiteátru pod Valečovským hradem jsou za dveřmama. Tak kdy přesně a na jaký parádní kapely nás sem pozveš?
2: Vlastně už v průběhu příštího týdne v pátek 5.6. zahrajou u nás v amfiteátru pod hradem Valečov kapely Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade.
1: No a jak to bude pokračovat dál? Potom 19.6. vidím další termín.
2: Velký kamarádi z Harleje přijedou z komunálu a doplní je kapela Krleš.
1: 26. června pojedeme na jaký koncerty?
2: A 26. června bude poprvé v letošním roce čtyři kapely, které vystoupí na pódiu, aby se to zatraktivnilo. A jedná se o kapely Forest Jam, Alžběta, Donor a legendární Marquis John.
1: A ještě si řekneme 10. července, protože další koncerty si tu zase řekneme až v některým z letních speciálů, aby jsme nebyli daleko od realizace.
2: 10. července se můžete těšit na klasiku, opět velcí kamarádi a kluci, který tam musí být prostě na Valečovském létě, kapela Valda Gang, a která doplní kluci z Debilheads a Vix Luboš Odháněl.
1: Je nějaká kapela, která není s tebou zpřízněná jako kamarád? Existuje něco takového vůbec, Jirko?
2: Tyto kapely, které by se mnou nebyly zpřízněný, tak samozřejmě nemůžou vystupovat na Valečovském létě.
1: Ne, ten výběr máš takový prostě, jako je to o české scéně, což je tady ten pořad výhradně, tak pojďme za muzikou a dáme si pecku s názvem Až jednou, což vlastně uslyšíme naživo 26. června od skupiny Donor.

0: CZ.
1: Jirko, v kolik hodin začínají koncerty v jednotlivý festivalový dny a kdy se tak otevírá areál, abychom si mohli zajít na pivko už před prvním koncertem a hlavně bez front, viď? Protože Valečov je vždycky narvaný, no.
2: No, my tam máme takový ten, že vlastně teď jsme udělali to, že když jsou tři kapely vystupují, tak se začíná v 18.30. První kapela pouští se vždycky hodinu před, to znamená 17.30, ale výjimečně 26.6., kdy, jak jsem říkal, tam jsou čtyři kapely, tak začátek už je 17.30 a bude se otvírat areál v 17 hodin. Protože aby jsme stihli noční hodinu, kterou máme vlastně jakoby od místního zastupitelstva do 23.30.
1: Jasně. No a taky, abyste nerušili srny a jeleny, viď, ve okolních
2: lesích. Tak, přesně tak.
1: Lesích.
2: Aby mohli v klidu v českém ráji spinkat.
1: Ano. Mým dalším dnešním milým hostem je Savec, basový kytarista český punkový legendy skupiny Vysací zámek. Vláďo, ahoj.
3: Nazdárek.
1: Vy jste byli s Vysáčem letos pozván v rámci Valečovského léta do Amfíku v Podhradí zříceniny Valečov. Tak
3: ano,
1: kdy
3: to je pravda.
1: Od kolika hodin si máme přijít poslechnout naživo vaše punkový palby?
3: Čiže, tak když je to taková akce na tom Valečově, tak by bylo slušný přijít už odpoledne, ale my budeme hrát 5. června ve 22.15.
1: Jo.
3: Je to psáno. Tak jak se to tam vyvrbí, ale tak nějak plus minus. No. Ono, dneska už ty festivaly stíhají ty časy, takže po 10. hodině. Už budeme moct mluvit prostě, bude to dobrý.
1: Jasně. Hele, Vláďo, a teď se zeptám, co by se tak asi stalo, kdybyste v té naší české rockové republice na vašem koncertu nezahráli Traktor nebo 50? To by mě jako zajímalo.
3: 50 nevím, ale to ještě nemáme ozkoušený. Ale když jsme začínali hrát, tak jsme asi po 2 letech jsme říkali, tak už máme písniček dost, tak my ten Traktor nebudeme hrát, jo, tak jsme to zkusili a ono to nejde.
1: Jo, vy.
3: Ono to nejde, hele, to já nevím, jak to mají Stouni se Satisfaction, jo.
1: Úplně stejně,
3: třeba, ale asi úplně stejně, no. Ono to prostě nejde, no. Takže Traktor je taková jistota, no, řeknul by sem.
1: Já jenom připomnu našim posluchačům, že adresa na vás, kde jsou aktuální informace, krom jiných na Facebooku a tak dále, je vysaci.cz, že jo, to zůstává.
3: To ano, prosím, ano, tak, to zůstává. Tak, to je stejně jako s tím Traktorem na těch koncertech, no.
1: Jo, tak no. Hele, dík za pokec, měj se krásně, ahoj.
3: Ano, měj se krásně taky, čau.
1: No a my si teď poslechneme od Vysáčů jejich hitovku Pánkový království, tak jdeme na to.

0: byl Visací zámek. Kucí zahrajou ještě společně s Totáčema a Grenade 5. června ve Valečově. A teď už zpátky za Jirkou Kalfusem, hlavním pořadatelem Valečovského léta. Jirko, co bychom ještě měli vědět o koncertech ve Valečově?
1: Tak řekl bych, že tím, že je to 27. ročník a už tam vlastně jakoby nevíme, co by mělo být jako všechno. Myslím si, že všechno lidi vědí. Zásadní věci jsou vlastně jakoby parkovací místa, a který máme vlastně jako dole pod hradem na přilehlých loukách, který jsou tak nějakým způsobem dostačující, ale nabádáme diváky, aby i jako přes u nás na facebookových stránkách a Instagramu, aby jezdili dříve trošku, aby to nenechávali na poslední chvíli, protože samozřejmě pod hradem Valečov je jedna cesta nebo cestička vlastně, která kdo to zná, tak to ví, kdo to nezná, tak na to upozorňujeme, aby prostě se zbytečně nevytvářely fronty, snažíme se, aby to bylo prostě všechno, jak má být, ale vždycky se najde něco, co nás ještě po 27 letech překvapí.
0: 27 let to děláš, jo? Ty jsi jako hlavní pořadatel.
1: Já to nedělám 27 let, začátek byl o jiným pořadateli, který to vlastně založil a který to vlastně dal dohromady a já jsem nastoupil po něm. Já vlastně v nějakým tom časovém horizontu to dělám cca 15. rok.
0: Na jaký internetový adrese najdeme komplet informace? Tady i samozřejmě, kde je předprodej lístků. To je důležitý.
1: Internetová adresa je www.valečovske-leto.cz a tam jsou veškeré informace, vlastně, které navedou lidi i na předprodej vstupenek, který je na webových stránkách www.vstupnafest.cz.
0: Já ještě připomenu našim posluchačům, že o lístky, to jsme spolu domluvení, budeme soutěžit na Facebook adrese Fine Rock, jako u spousty jiných českých rockových akcí. Jirko, ať přijde dobrý počasí, ať přijdou lidi v hojném počtu na všechny ty tvoje koncerty v podhradí hradu Valečov a držím palce, no, ať se všechno povede a třeba se uvidíme. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Díky moc, zdravím všechny posluchače, mějte se hezky a těšíme se na návštěvu, jestli na nás přijdete podívat. Doufáme, že v hojném počtu.
0: Tak
1: mějte
0: jo.
1: Se hezky, ahoj.
0: Ano, ahoj. Markýz John taky zahraje na Valečovském létě a my si teď od nich pustíme parádní věc, která se jmenuje Melanie. Tak jdeme poslouchat Valečovský léto.

0: skrze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým posledním dnešním milým hostem je Josef Káďa Kadeřábek, šéf společnosti MDA Ride. Káďo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ne všichni naši posluchači vědí, co je vlastně MDA Ride. Tak můžeš prozradit, čím hlavně se zabýváte a jak dlouho to děláš?
1: Ano, tak MDA Ride je spolek, který se snaží svojí činností pomáhat lidem se svalovou dystrofií. Což je jasný, svalová dystrofie i díky nám za ten čas, jako už je známá ta nemoc, bohužel je nevylečitelná. Takže
0: je to pěkný marast.
1: To je na tom právě to špatný. A letos máme 18. MDA Ride, 18. To znamená, že vlastně se tím zabývám už 19 let, protože rok předtím se to připravovalo.
0: Tady ta akce přináší pro účastníky i rockový kapely. Tak já bych teď nabídnul našim posluchačům pecku Outsider od Free Ride. Já myslím, že to je na úvod úplně v pohodě, ne?
1: No, paráda.
0: Jdeme na to poslouchat. Free Ride, Outsider.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
2: Kapela Free Ride je jedna z kapel, která zahraje na letošním MDA Ride. Tak kdy a kde se letos potkáme na tady tý největší charitativní rockový akci v České republice? Loni to bylo na Hradě, jestli se nepletu.
3: Ano, loni jsme byli na Hradčanském náměstí a letos jsme zpátky na Můstku, protože jsme tam už byli.
2: Ano.
3: A jsme zpátky na Můstku a dovolím si teda poděkovat panu primátorovi, docentu Svobodovi, který nám pomohl. Loni byl nadšeným účastníkem a když jsme řekli a projevili to přání vrátit se zpátky na Můstek, tak nám i v tom trošku pomohl. Takže jsme na Můstku 6. června v sobotu a o 10 hodin to všecko vypukne.
2: Já jenom upřesním, Můstek, Praha, Václavský náměstí.
3: Ano, Václavské náměstí, Můstek, samozřejmě.
2: Jak parádní program si pro nás se svýma kámošema na letošek připravil?
3: No, to bychom na to museli mít jako víc času, jo, na tuto otázku. Zásadní věci je to, že vlastně přijedou motorky krásný, protože to je jakoby motorkářská akce, která od jak živa. Krásný motorky přijedou partneři z Ford Mustang Riders Clubu, který ty naše postižený dětičky vozejí a veterán First US Veteran Cars, veteráni. A pak je tam nespočetný počet stánků, u kterých nám partneři dávají svoje produkty a tam se nic neprodává, ale za ty produkty dávají do kasiček a vlastně to je ta akce, že vlastně se potom kasičky sečtou na úřadě a je ten základ pro ty peníze, které se pak distribuou dál, kde je potřeba.
2: A co se týká muziky, už jsme si tu pustili kapelu Freeride, tak co dál nás čeká do uší?
3: Ano, mě někdy vyčítají, že vlastně MDRide, ty z toho skoro děláš festiák, jo, ale není to pravda. Prostě ta stage tam je a muzika z toho hraje. Stálým členem je kapela Strahov a Jirka Dvořák, který je od začátku MDRide, tak to je jasný. Potom Petr Vondráček a Lokomotiv.
2: No,
3: to jsou kameny, který jsou u toho od začátku, jsou to skvělí kluci. Vítek Fiala, prostě, který si to vzal za svý úžasný. No a letos tam máme kapelu Freeride, protože jsme je slyšeli v Kolíně na velký akci a hrajou krásný takovej ten americký rock, jako trošku ZZ Top nebo takovýhle věci.
2: Dalo by se tak, no.
3: Malinko. A nám se to líbí a vlastně a taková třešnička na dortu stage je Charlie Slavík Reví, kdy Charlieho Slavíka lidi prostě znají. Je to skvělý hráč na foukací harmoniku. Mimochodem vyhrával různě po Evropě v různý soutěže.
2: Ano.
3: A hrajou ten jižanský rock prostě s tou foukačkou a to je úžasná věc. Takže to tak to letos bude.
2: Tak jasně, jižanský rock, ten sem taky patří jako žánrově, to je úplně jasný. A ty jsi říkal Strahov, tak si teď od nich pojďme pustit Pesku někdo, což je, myslím, jako jedna z posledních věcí, kterou natočili.
3: Jo.
2: Tak jdeme poslouchat Strahov.

0: Káďo, vstupní je zdarma. Tak jak můžu přispět na MDA Ride charitu, tedy na pomoc postiženým svalovou dystrofií?
1: No, je to jednoduchý, že jo? www.mdaride.cz, tam je všechno, tam je QR kód.
0: Když... Transparentní účet.
1: Transparentní účet, takže tam je to jednoduchý. Ale pokud myslíš přímo na té akci, tak tam už jsem se zmínil.
0: Ano, to si říkal.
1: Máme ty kasičky, kde vlastně je to úplně krásný a to musím říct, prostě tam je, ta atmosféra je opravdu tak bezvadná, že, a není to jenom, že přijedou ty motorkáři nebo ta, prostě přijde babička, která vlastně ani nic nechce, ani si nedá to kafe, kde nám dělá ta firma zadarmo, ale říká, kam já můžu přispět, sroluje tu dvoustovku a strčí to tam a pojďte si něco, ne, já už zase jdu a prostě odejde. No to je nádhera. Kvůli těm okamžikům prostě to fakt stojí za to dělat. Jako.
0: To se ježejí chlupy.
1: Jo.
0: Nejenom na rukou, vi?
1: No. Jo.
0: Co bylo hlavním podnětem pořádat MDA Ride? Máš někoho v rodině třeba, kdo trpí svalovou dystrofií nebo nějaký kámoše?
1: Hele, je to jinak. Já sám jsem měl velký zdravotní problém. Aha. A když jsem čekal, jak to dopadne, tak jsem si nějak já ateista řekl, hele, já když to dopadne, tak ti slibuju, že budu něco dělat dobře. Jo. Hmm. A takže to vzniklo. A protože jsem teda motorkář a harlejař, tak jsem si zjistil, že vlastně v Americe v Glendale ten dealer vymyslel tuhle tu akci pro svalový dystrofiky. Já jsem se s ním spojil, chvíli jsme si mailovali, on mě poradil, nakonec jsme se i potkali a vlastně takhle to vzniklo, že to bylo blízko motorek a byla to tato nemoc, která vlastně tady ještě nebyla tak známá a my jsme jí vlastně za tu dobu jako hodně pomohli tím, že jsme to propagovali mezi lidi.
0: Určitě, to je skvělá záležitost vůbec díky za takový lidi, jako seš ty, který pomáhají takhle lidičkám, který to hodně potřebujou. A teď už poprosím, Káďo, jenom telegraficky.
1: Ano.
0: Kdy jsi poprvé sednul na motorku a jaká to byla bomba?
1: Ano.
0: Java 50?
1: Ne, prosím tě, bylo to v 11 letech, jsem měl svoji první motorku, opravdu, čízu 125.
0: Jo, takhle.
1: Bez papírů, vejfuky vykuchaný a jezdili jsme po Ládví a honili nás policajti v modrých autech. Tak to byla první, jak říkáš, když jsem si sedl.
0: Mm-hmm. Kde jsi byl na motorce nejdál?
1: Nejdál na motorce jsem byl asi ve Skandinávii, ale jako nejdál, kde jsem byl s motorkou, tak samozřejmě v Americe, kdy jsme jeli Route 66 a potom teda v Jihoafrické republice, kdy jsme jeli Jihoafrickou republiku od zhora dolů a najeli jsme vlastně 9630 kilometrů.
0: A teď hodně osobně, jestli můžu teda. Co si necháš jednou zahrát, až budeš muset do penálu? Všichni tam jednou budeme muset.
1: No,
0: tak jaká muzika ti je nejblíž srdci?
1: No tak moje manželka Hanka i dcera Tereska to vědí. Ale ty to vědí, protože ty vědí všechno, co je. Jo. A bude to Born to be Wild.
0: Steppenwolf.
1: No jasně.
0: Jdeme poslouchat.

0: Káďo, ještě si pojďme říct, na jaký net adrese najdeme úplně kompletní informace o letošním MDA Ride.
1: Ano, tak je to www.mdaride.cz a taky samozřejmě Facebook MDA Ride, MDA Ride. A ještě máme další Facebook, ten je zajímavý, protože to je MDA Ride Supporters a to je pro podporovatele a kamarády a přátelé, kde nám píšou i nějaké jako připomínky a kde a co a je to takovej prostě Facebook kamarádů.
0: Káďo, moc krát dík za tvoji návštěvu v dnešním rockmusic.cz. Ať přijde krásný počasí, hodně lidí, ať se vybere hodně, hodně peněz potřebným. To jo. Znamená těm lidičkám, který trpí svalovou dystrofií. Měj se moc hezky.
1: Děkuju já, že jsem měl možnost tady zase s váma pobejt a lidi pozvat na krásnou sobotu 6. června tak. Na Václavský náměstí.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou budou skupiny Hammer a Deviant a s Petrem Marečkem a Janem Antonínem Duchoslavem vás pozveme na festival do Telče. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia a vy pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata, už teď se na vás těším za příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň!
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rock se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízí